0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, ja to tu pre dnešný deň balím, ale vy určite zostanete naďalej s nami, pretože dá sa povedať, že už o chvíľu po letných prázdninách pokračujeme s reláciou Legendy roku s Tomášom. No a dnes to bude rovnako výživné ako aj vždy, lebo Tomáš sa zameral na hudobných producentov. Takže o 20. Legendy roku s Tomášom. Čau!
5: Toto.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.